0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Nadlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City. Hit Radio City.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
0: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: But I just can't be with you like this anymore.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky pro to, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Praha 2 dál patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad obhájila první místo mezi pražskými radnicemi. Hodnocení se zaměřilo na digitalizaci služeb, komunikaci s občany, dostupnost úřadu nebo otevřenost radnice. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ráno ubývání srážek a také mraků, teploty kolem 14 stupňů, pokračuje dál oteplování. Dnes bude převážně oblačno, místy polojasno, přehánky a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Deňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů a Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno. Hit Radio City.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionů. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mně, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak je, ano, je to hezký, jeden je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá, nebo respektive co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Je čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali vs. co reálně snídáte?
0: 777-937-777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídaní dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slanýho.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzelo.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, čia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jede do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Těčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Já radši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jet. Čau Tom, střebiče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nadspanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Coldplay, Není nikdy dost. Viva la vida na Hit Rádiu. 6:45. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát, takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to je zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku,
0: přesně,
1: že jo?
0: Tak to má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: My fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D10. Na 7. kilometru ve směru od Prahy na Turnov stojí na vozovce porouchané vozidlo. Tak pokud tam teď budete projíždět, tak dávejte pozor. Šťastnou cestu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Stevie Wayden. I na Rehab Hit Radio 6.29. A Filip má ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vynikly do akvaparku. Desítky makaků obsadili tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadů. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mně se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moje ľudia? Tak pome, Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíli po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, krávský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zesílil rádio, Švábí mléko. A je to nová superpotravina, světová superpotravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A produkuje to mléko specifický druh Švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť, tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo?
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, jako drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Řeporyje. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A v koloně už se zdržíte na Štěrboholské spojce směrem na Barandák.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz. Jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no. Zní to strašně. Ale já si říkám... Máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenovaná po nějakým pravěkém hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás napadlo to stejný. A vás dostu u rádia taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody, Seen My Baby. Hezké ráno.

0: Slime.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů dvakrát častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždin. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí ji vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Pokračuje Open Air Festival Tech Days Praha 8. Nabízí desítky interaktivních exponátů a také ukázky z robotiky, energetiky, virtuální reality, elektromobility nebo kosmických technologií. Akci pořádá Praha 8 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a také Smíchovskou střední průmyslovou školou. Potrvá ještě dnes a zítra. Více najdeme na webu www.techdays8.cz. Ráno většinou oblačné, posléze ubývání mraku, většinou polojasná oblačná obloha, výjimečně přeháňka, maximální teploty kolem 26. Z Prahy Lucia Deňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránečko.
6: Hezký čtvrtek.
7: Snídaně šampionů.
5: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost lidi, my tady ve studiu ohromnou.
6: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
5: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a Happy pro vás všechny, hezké ránko.
1: Hit

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufejme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahu, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ono je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takovej bonusovej život ve hře. Jo? Že vlastně, když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat. Jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem jí. Takže tak, co náš Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci. Jo, že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali a kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu. No a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Rádiu, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Radio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla otázka, naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký seriál, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kg za
0: nekecej.
1: Rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Tak vám. Děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu rozešli jsme se, po půl roce si dali zase dohromady a dneska máme dvě děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečteme všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, Kus Itálie na Hit Rádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Gimme Love. A zvládneme i Avicího, Hej brácho. Za malou chvíli, tady na Hit Rádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Praze 4 v ulici 5. května za sjezdem z jižní spojky ve směru na D1 stojí na vozovce porouchané vozidlo, které blokuje levý jízdní pruh. Tak tady dávejte velký pozor. Šťastnou cestu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz Hit Radio City.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů. Avicii, Hey Brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No, bylo to v šuplíčku, no, tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
2: No, Libor.
0: No, protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčky a ty jsi byl úplně rozzářený a vlastně. Hele, co jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má Kan.
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update.
3: Ranní update.
1: Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No, tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to skritizovaly a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovenska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali vy jste si vlastně celé bílé vejce?
2: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
0: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura, no. Babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. Jo?
1: Představ si dneska tu pomazánku, co směl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
0: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný. Jo? Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Black Eyed Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, na to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
1: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky. A je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo. Je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré
1: ahoj.
0: Ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
2: Ano, pozdrav, dobré ráno.
0: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně, vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
2: Voda.
0: Bez váhání.
1: Zandál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
2: Harry Potter.
0: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Těžká otázka, z čeho se vyrábí asi olivový olej?
2: Asi z olej.
0: To je divný.
3: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
2: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
1: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
2: Německo.
1: Ježiš, to je hezký.
0: Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
2: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak si to užijte. Děkujeme. Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme a teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Radio.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio City.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás ladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment, tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most na úrovni Hostivaře došlo k nehodě 4 osobních aut. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh a kolona se tvoří už od Černého mostu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: věc. Z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hit Radio v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak si jim opravdu říkám. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmadle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padalo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jediného dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: tak
1: dobrý.
0: Tak jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. To ti byla stávka. Bylo to teda krátkometrážní pořad. Měla asi 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na takzvaný drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Praha 2 dál patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad obhájila první místo mezi pražskými radnicemi. Hodnocení se zaměřilo na digitalizaci služeb, komunikaci s občany, dostupnost úřadu nebo otevřenost radnice. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ráno ubývání srážek a také mraku, teploty kolem 14 stupňů, pokračuje dál oteplování. Dnes bude převážně oblačno, místy polojasno, přehánky a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Deňková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: A tak vám přejeme hezké ráno.
7: Ahoj.
10: Snídaně šampionů.
0: 4 minuty po 8, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj Filo.
11: Krásné ráno.
7: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
0: Asi nechcem tipovat, necháme se podat.
7: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
0: Bruno Mars, další muzika pro vás, hezké ráno.
2: Hit Radio.

0: je Bruno, taky Mars. 8.08 ladíte čtvrteční Hitrádio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zpráva, máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: No řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl jsi pravdu v tom prvním typu.
2: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
0: No já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
0: 194.
1: Co ty, Fílo,
2: já mám 187, já jsem blíže k ideálu.
0: Tak ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo. Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Match, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
0: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat, tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
0: Tyjo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: No tak to se nemusí týkat výšky jenom, že?
0: Jasně.
2: Nevím. Michal si to nechce rozházat, já to klidně řeknu.
0: Přesně.
2: To je ten důvod. Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný jako já, že jo, aby jsme si hodně pokecali a teď neopak mám doma jako přítelkyně, která jako moc nemluví vlastně a když přijdeme někam na veřejnost, kde ty lidi nezná, tak třeba hodinu nic neřekne, ale vůbec.
0: Jakoby
2: vůbec. Takže v tom se musel snížit nároky hodně, ona stejně neposlouchá, je v klidu.
0: Spíš divíš se tomu, když prostě nezavřeš huboty.
2: To je pravda.
1: Jde pustí ke slovu a pak se stěžuje. Hele, já jsem třeba vždycky randila se sportovcema, nebo ne vyloženě jako profesionálníma samozřejmě, ale byli to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, kterýho je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok. Takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
0: Jak vy to máte, vy ženy? Vy jste vždycky chtěli takovýho vysekanýho jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
1: Nemá sixpack, ale není ani tloušť.
0: Tak jako akorát. Ty, akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smolu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala, nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rosalyn, Snap na Hit Rádiu 8.11, dobré ráno.

0: chraplák, milujeme Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše nej.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let. A jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo?
0: Ty jsi se zul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co to je tady.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že ne.
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají a on, hele, schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší a já prostě, já se toho nemohl dalších 5 let zbavit,
1: pane
0: ne.
1: Bože.
0: Ona je delší.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrej a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustím.
0: Je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Disturbed. Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás sladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na Štěrboholské spojce ve směru na Baranďák na úrovni Hostivaře bourala 4 auta. A zpoždění přes 10 minut naberete v kolonách na příjezdech do Prahy po D5 i po D8.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
5: Hit Radio City.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio Snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 milion korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
2: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámek, jo? Takže dneska, po téhle informaci, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Jednou jsem slíbil, že si tebe mu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

0: parádní spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař typoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím, 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný čísla, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl k dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo?
2: A doufaj, že dílko se podaří, a když ne,
0: tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku? Ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky

0: držíme palce. A dneska večer se rozhodne Česko, jeho Africká republika 18:00.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba, nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hit Radia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolanej, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů Klanovce, no a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundavat záchranáři na lanech. A to všechno se čtyřletým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Před 9. hodinou se podíváme na silnice. Silnější provoz stále zůstává na Pražském okruhu. Už pokud jedete od D5 od Rudné, pokračujete v koloně na úrovni Jinočan a Ořechu. Směrem k D1 počítejte nadále minimálně se 15 minut. Silnější provoz zůstává také na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem do centra nebo na jižní spojce, pokud vyjíždíte z Prahy ven nebo dál na Záběhlice, kde došlo k menší nehodě na úrovni Pořilova, 10 až 15 minut v koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha 7 chce odebírat přebytky elektřiny z fotovoltaiky od svých obyvatel. Může jít o sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva nebo jiné organizace. Nabízí jim vyšší cenu, než by dostali při běžném výkupu elektřiny, ale sama tím také ušetří. Do projektu se může přihlásit kdokoliv, podrobnosti má radnice na svém webu. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal šéf hnutí STAN, stejně jako na konci května šéf ODS Martin Kupka. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem podepsali prezidenti obou zemí elektronicky. Dohoda, která otevírá cestu k mírové dohodě, tak podpisem vstoupila v platnost. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánována na pátek, je teď nejistá.
5: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě. Výkop je v 18 hodin našeho času.
4: Dnes by to mělo být bez srážek a čeká nás další oteplování. Odpolední maxima kolem 29 až 31 stupňů. Většinou jasno, skoro jasno, jen přechodně málo mraků.
7: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
8: Tak Praho, hezké dopoledne, dneska opravdu typicky letní. To znamená, už to začalo, přátelé. Já si myslím, že kraťásky je nejvyšší čas, sukně nejvyšší čas, šatičky nejvyšší čas a samozřejmě i sandále s ponožkami nejvyšší čas.
4: To jsem ještě letos neviděla, ty už si natrefil?
8: No, přiznám se, teď když se zamyslím, tak asi ne, no, asi jsem neviděl sandále s ponožkou.
4: Jsi taky bosky dneska, takže v pohodě.
8: Já jsem právě bez ponožek,
4: no.
8: To se může. Tak vám přejeme krásné dopoledne, přátelé. Jestli se budete vařit ve svých kancelářích, jestli budete dneska nastavovat celé dopoledne klimatizaci, i to se může samozřejmě stát. My máme pro vás samozřejmě skvělou muziku Imagine Dragons, Hunter X, anebo taky Fallen Wadi. To všechno jedině tady u nás. Velké hity, které vás doprovodí do toho dnešního dne. Tak hezký čtvrtek a dobré dopoledne, Praho.

Hezky se saxofonem jsme začali dnešní dopoledne, tohle je Hit Radio City. Kamarádi, přátelé, dneska nás čeká opravdu tropický den, teploty okolo 30 stupňů Celsia. V Praze to bude celkem náročné, tak hodně sil, zvládněte to. A teď ke mně doputovala jedna opravdu čerstvá zpráva, a to přímo z dopravního podniku hlavního města Prahy, protože oblíbený kinobus bude zase zpátky. No jasně. Vy všichni, kteří máte rádi takové ty jako letní večery, trochu netypické letní večery, ideálně zadarmo, tak dobrá zpráva je, že kinobus dopravního podniku se vrací do ulic. Startuje to celé vlastně příští týden, to znamená 22. června v pondělí. No a kinobus bude postupně na jednotlivých zastávkách až do 3. září. Nabídne celkem 44 promítání, a to v 11 pražských lokalitách. Pravidelně se bude promítat od pondělí do čtvrtka a vždycky pod širým nebem, takže si vlastně stačí vzít jenom deku, nějakou partu kamarádů, něco dobrého k snědku a máte večer opravdu jako zprázdněn. První zastávkou budou Čakovice, konkrétně teda náměstí Jiřího Berana, tam se začíná ve 9:45, to znamená přesně až po setmění, a prvním filmem letošní sezóny bude Dream Team. V dalších dnech potom se budou promítat třeba Tanec s medvědem, klasika Bláznivá střela, miluju, anebo Zlouni 2. Samozřejmě, když se podíváte na web dopravního podniku, tak zjistíte, co se konkrétní den bude promítat a v jaké lokalitě. Já se tady dívám, že se určitě kinobus podívá do Kbel, na Prosek, Horní Měcholupy, Libuš, Kunratice, Sídliště Řepy, taky Chodov, Zličín anebo Hůrka. Takže jestli to máte někam opravdu blízko, tak si zapište jednotlivé termíny, které najdete na webu dopravního podniku, a pak už si můžete užít opravdu parádní letní kino s kinobusem dopravního podniku. Tady je Michael Jackson, Give It To Me. A za pár minut Kateřina Marie Tichá.

0: Takhle vám hraje Hit Radio. Jsme vašimi parťáky dneska dopoledne a to těsně před 9:30. Tak co si dáme za chvíli? Samozřejmě další skvělá muzika. Ta vás nemine. Ed Sheeran mimochodem prohlásil teď v rámci svého turné po Spojených státech, že si na nějakou dobu dá pauzu a že by se chtěl více věnovat své rodině, což je celkem pochopitelné. Eda Sheerana si dáme za chvíli. A slíbit můžu taky Coldplay. Když s náma vydržíte, uděláte jedině dobře.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

As Summer. Zpívala to německá zpěvačka Oceana. No a zajímavé je, že to vlastně má určité prvky jedné známé písně, alespoň teda v Německu známé písně, kde tam je takový fanfárový motiv, který vlastně dával té písni jako takový ten letní vibe, jo. Takže zazpomínáme na rok 2012 a taky vás pozveme na páteční odpoledne tady u nás na Hit Radio City, protože tehdy odstartujeme léto tou největší summer party, Endless Summer, právě teď, Hit Radio City.

0: Luis Capaldi, který právě teď dohrál u nás na Hit Radio City, a za pár minut vás čekají třeba Chinasky a nebo jedna z velkých klasik Teenage Dirtbag. A taky jedno upozornění, zejména pro všechny, kteří se budou pohybovat dneska v centru Prahy, protože zhruba v 10:30 začne v centru, konkrétně v Reslově ulici, pietní akt, který připomene československé parašutisty a příslušníky domácího odboje. A s tím taky uzavřenou Reslovu ulici. Tak s tím počítejte, my pro vás chystáme podrobnosti i do dalších zpráv, které tady budou přesně za 15 minut.
1: Praho, chystej plavky!
0: City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
2: Tahitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalas.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 10. Tohle je Hit Radio City, Praho, přejeme dobré dopoledne a Lucka už ví, co se děje v našem hlavním městě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Evropské směrem do centra ukřížení s Libockou dejte pozor na nehodu dvou osobáků, zdržení by mělo být kratší. Na Praze 5 ve Vrchlického ulici u Bystra probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřená a to až do 15. července. Projíždíte stále v kolonách také Pražským okruhem a to od Loděnice, tedy přijíždíte D5-kou v kolonách. Pokračujete pak dál na úrovni Jinočan a Ořechov oblasti, nabíráte zpoždění kolem 15 minut. Naopak rozjeli se kolony na Barandáku. 5 minut hlásíte z nájezdu z D1 na Chodov a pak dál na Záběhlice. No a více aut, to je klasika, ulice v Holešovičkách směrem k tunelům. Zdržení ještě do 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Závratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy. Pro Prahu a okolí přejeme dobré dopoledne. Už za půl hodiny začne v Reslově ulici pětní akt, který připomene hrdinství československých parašutistů a příslušníků domácího odboje v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Řidiči i cestující musí v Reslově ulici počítat s omezením dopravy, a to zhruba od 11:30 do 11:30. Je před námi tropický víkend, zítra vstoupí v platnost zároveň výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. Na mnoha místech se maxima dostanou nad tropické hodnoty, v sobotu atakují hranici 35 stupňů. Od neděle se horko zmírní, dorazit mohou bouřky, ale zůstane dusno. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a také přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
13: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
1: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladicích taškách. Den bezpečnosti začíná v těchto chvílích v kampusu Dejvice. Představí se složky integrovaného záchranného systému, čekají nás ukázky nejmodernější techniky nebo interaktivní stanoviště. Nabitý program je určený nejen pro školky a školy, ale také pro rodiny s dětmi a všechny, které zajímá svět záchranářů, policistů nebo moderních technologií. Akce je zdarma a potrvá do 17. hodiny. Dnešní den zůstane většinou jasný, polojasný, přechodně může být nad Prahou a v okolí více mraku. Teploty budou ale už letní, 27 až 31 stupňů.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak doufám, že jste všichni přítomni, naladěni na 937, protože my jsme tady také v plné zbroji. Už se připravujeme na ty brutální teploty odpolední, zatím u nás dobré. My jsme si nastavili tak akorát ten fukárek. Já se cítím skvěle. Co ty?
1: Ano, několik klimatizací, několik větráků. A zatím to jde, ano, máš pravdu.
0: My musíme opatrně, protože, jak říkal Karel Gott, hlas musí být v pořádku.
1: No. Je to tak, no, ale máme tady dost techniky, tak to, něco vydá tepla, tak
0: vidíme.
1: Doufám, že se máte dobře ve vaší kanceláři
0: A kdo se nemá dobře, ať se přihlásí. No, vidíte. 777-937-777, tam s námi samozřejmě můžete vysílat, takže kdybyste se už teď potili, tak nám dejte vědět. Ale za chvíli tohle telefonní číslo budete potřebovat na to, abyste mi poslali správnou odpověď na krátkou hudební ukázku, jo? I dneska mám pro vás City Quiz, a to s Kateřinou Marií Tichou. Tak poslouchejte.

Lost Frequency sa ich The Feeling a za pár minut Damiano David, Next Summer, nebo taky Alvaro Soler. To jsou další velké hity, které pro vás máme dneska na Hit Radio City. Přátelé, dobré dopoledne, no 10:15. Tak nejvyšší čas se rozmyslet, jestli ten dnešní den bude stát za něco, nebo ne. Protože i dneska pro vás mám krátkou hudební ukázku. Je to vlastně začátek písně od Kateřiny Marie Tiché. A když to poznáte za těch dneska nějakých 12 vteřin, tak mi hned napište správnou odpověď na 777-937-777, jo? Taková malá mozková rozcvička, prostě náš City Quiz.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Podle mě už naprosto víte, jo? Je jasné, že to je píseň Kateřin Marie Tiché, tím se nám to jako hodně zúžilo. No a mě zajímá název téhle písničky, jejíž intro jsme právě teď zahráli. 777937777, teď vám to v té hlavě určitě spíná. A tohle je dnešní otázka. Když to víte, píšete do studia.

věřím, že to zvládnete úplně bez problému. To znamená, kdo to dokáže, tak má ode mě dvě vstupenky na její koncert. Bude to 25. června, bude to příští týden ve čtvrtek, a to krásně v nádherném parku tady v Praze na Grébovce, a bude to jako mua, mua, mua, skvělý. Takže, co je to za písničku? Pište na 777 937 777.

0: Tak přátelé, kamarádi, je vidět, že písně Kateřiny Marie Tiché znáte jako úplně dokonale, jo? Dneska absolutně 100% úspěšnost. To znamená, dorazilo nám nějakých jako přes 30, možná 40 správných odpovědí. Já zdravím určitě Vaška, Lucu, Lucku, zdravíme určitě i tady Martina, Jiřinku, Janča napsala, mám tady zprávu od Tomáše, všechny jsou naprosto správně, zdravíme taky další Janu, zdravíme Kateřinu a Terku, kteří napsali správnou odpověď. A víte co? Já můžu pozdravit ve vysílání taky Kláru, které přeju dobré dopoledne.
1: Dneska dopoledne.
0: Tak Kláry, vy jste byla poměrně rychlá, napsala jste správnou odpověď, ale my bychom samozřejmě potřebovali vědět, co to je za správnou odpověď. Takže byla tady taková krátká hudební ukázka, začátek písně Kateřiny Marie Tiché. Jak se ta písnička jmenovala?
1: Tak já jenom si můžu uvést jenom na pravou míru SMS popsala moje dcera, když jsi letá, já řídím. Takže já poprosím Adriánku, jestli řekne název písničky.
2: Dobrý den, název písničky je zničená zem.
0: Vítečně, tak Adriánko, schválně, jo?

0: Takže jak Kláře, tak Adriance přejeme hezké dopoledne a hlavně gratulujeme k tomu, že vám to dneska v hlavě seplo, to znamená, že jste zvládli náš City Quiz a jako odměna dvě vstupenky na příští týden jsou to Riegerovy sady a tam se uskuteční ten krásný koncert Kateřiny Marie Tiché a já předpokládám, Klárko, že teda vezmete dceru, ne?
1: Určitě vezmu, protože ten potom má svátek, tak no to tak. Dostane od vás jako dárek svátku.
0: To je moc hezký. Tak Adriánku samozřejmě zdravíme, vy se věnujte řízení, zvládněte to, dneska vás čeká něco náročného.
1: Už ne, už míříme domů, takže
0: tak to je krása. Nás
1: čeká jenom.
0: To je krása. Takže užívejte tepla, mějte se krásně a vidíme se na koncertě, jo?
1: Díky moc, hezký den.
0: Taky, hezký den. A zítra další poslední příležitost, jak vyhrát vstupenky na tenhle krásný koncert. Stačí jenom, když budete vědět, jaká píseň od Kateřiny Marie Tiché bude opět hrát hezky od začátku prvních pár vteřin. No a když to zvládnete, no tak jdete na koncert, jo?
2: Bavil tě náš kvíz? A to byl jen trénink. Zažij si ty kvíz live pod širým nebem v pražských Riegráčích. Rezervuj si místo právě teď na kvízový speciál.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A pozor, na trhu je nové mléko.
4: Ale?
3: Švábí mléko.
4: Ne.
3: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
4: Počkej, ne.
3: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, megodrá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Pňku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Neil Diamond a Two Friends, jedna klasika Sweet Caroline a za pár minut třeba Roxette, anebo taky Elton John a Dua Lipa. Ale přátelé, je čtvrtek, tím pádem v kinech jsou zase nové filmy a já můžu říct, že jedna jako nostalgie z mého mládí se vrací. A já věřím, že tuhle píseň znáte vlastně úplně všichni.
1: Máš ve mně přítele. Máš ve mně přítele.
0: A tak je pravda, že oblíbená parta hraček se prostě zase vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající té dnešní době. Takže Woody, Bas Raketák, Jesse i Vidlík, všichni jsou tam. A Ivo Alač taky.
2: I will find you.
3: I'm Batman.
2: Film City.
4: Legenda pokračuje. První celovečerní film, kompletně animovaný počítačem, už má pětku. A to se u Toy Story 3 říkalo, že je definitivně poslední. Ale pak v roce 2019 přišla čtyřka, no a na tu teď navazuje nejnovější příběh hraček. Ujal se ho režisér jiných slavných Pixarovek, Hledá se Nemo, Hledá se Dory a Wall-E, Andrew Stanton, který měl jako scénárista prsty v předchozích dílech. A v původním znění se vrátili i všechny velké hvězdy, Tom Hanks, Tim Allen i John Cusack. No a písničku, která už je skoro všude první a mluví se o

0: Tohle je Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Elton John, muž asi s největší sbírkou brýlí na světě. A Dua Lipa, globální hvězda, čerstvě vdaná, která už má za sebou i takovou velkou party. Oni to měli na dvakrát. Nejdřív takový obřad a potom samozřejmě v Itálii velká party, na kterou byli pozváni všichni, včetně Eltona Johna. I ten tam byl. Takže jejich společný duet Cold Heart právě teď u nás na Hit Radio City. No a co dáme dál? Krištof, Život je krásný, anebo taky Nickelback, to všechno do 11.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
3: Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Poledne u nás na Hit Radio City. No a za pár minut 11. hodina, poté třeba Kate Ryan, anebo taky Shawn Mendes. My už víme, co se děje v Praze, teda Lucka to ví.
1: Podíváme se na silnice, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Kolony stále hlásíte na Pražském okruhu od Loděnice, pokud přijíždíte D5, tak i tam pozor na několika kilometrovou kolonu. Zdržení by aktuálně mělo být kolem 10 minut. To hlásíte také na Štěrboholské spojce od Černáku směrem na Štěrboholy. Menší nehoda v Belské ulici, tady se zdržíte od Hloubětína, ale spíše nárazově. Příjezd od D8 vás potrápí od úrovně Klíčan. Se táhne delší kolona, která je na 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Nová regulace používání pyrotechniky, odkup pozemků pro stavbu drážní promenády na Praze 10 nebo 100 milionové dotace pro pražské městské části. To jsou některá z témat, o kterých dnes jednají pražští radní. Pražští zastupitelé, jejich jednání začalo v 9 dopoledne. Týrání v psím hotelu v Libni odhalili veterináři. Psi pobývali většinu dne v nepřítomnosti chovatele v malých klecích a ven mohli jen na chvíli ráno a večer. Inspekce předá pro porušení zákona na ochranu zvířat Praze 8 podnět na zahájení správního řízení, ve kterém se rozhodne o pokutě. STAN a Piráti budou v komunálních volbách na Praze 7 kandidovat společně. Lídrem a kandidátem na starostu bude předseda pražských Pirátů a zastupitel 7. městské části Ondřej Melena. Společně také podpoří nakladatele a spisovatele Jiřího Padevěda, který se za STAN bude ucházet o post senátora v Praze 1. Česká policie slaví 35 let od svého vzniku. Výročí si připomíná řadou akcí po celé zemi. Jednou z hlavních zastávek bude Benešov. Program tam proběhne v tuto sobotu na Masarykově náměstí. Doplňuje místostarosta Jakub Hostek.
4: Od 9 hodin bude k vidění výstava historických i současných policejních vozidel a techniky. Ve 12 hodin vyrazí z Benešova do Muzea policie České republiky v Praze spanilá jízda přibližně 60 historických policejních vozidel i motocyklů.
3: Kolona pojede z Benešova přes Mirošovice, Velké Popovice, Modletice, Jesenici, Vestec, Kunratice a Opatov. Zatím tedy dopoledne docela proměnlivé, více mraků, polojasno, místy dokonce i oblačná obloha, ale teploty už stoupají odpoledne. Naměříme 27 až 31 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: A jo, 3 minutky po 11. hodině, poslední třetina dnešního dopoledne, tak si to užijte v naší hudební společnosti. Shawn Mendes připraven s Camilou Cabello a za pár minut taky Kate Ryan. A víte co? Je čtvrtek, takže vás vezmu zase do ulic hlavního města a posvítíme si na názvy. Konkrétně na jeden název. A já vám rovnou řeknu, že to je název, který jsem vlastně jako spatřil na vlastní oči, protože je z mého nejbližšího okolí, když jsem se šel jako nenápadně proběhnout. No, spíš projít. To tempo bylo dost nízké. Takže za pár minut vás vezmu, jak se říká hezky česky, do mého hůdu. Už za chvíli pražský uličník.

čtvrteční dopoledne na Hit Radio City, za pár minut s kapelou Poetika nebo Sunrise Avenue, ale teď s pražským uličníkem. Pravidelně dvakrát v týdnu vás vezmu do ulic Metropole a společně si posvítíme na to, proč se jmenují tak, jak se jmenují, jo? No a dneska vás vezmu, přátelé, do Ameriky. Není to ale až za oceánem, stačí jenom zajet do městské části Dolní Chabry. Ulice v Americe, tak té jsem si všiml při procházce do kavárny, jo? Já v Chabrych bydlím, takže vlastně to mám úplně z první ruky. Samozřejmě, na ulici v Americe nečekejte žádný Manhattan, žádnou Route 66 ani Hollywood, jo? Jsme stále v Praze, na severním okraji Prahy, v části, která má pořád tak trochu jako vesnický charakter, ale zároveň už je pevně připojená k městu. Dolní Chabry původně tvořily dvě osady, a to Dolní Chabry kolem Bíleneckého náměstí a Horní Chabry, které jsou kolem dnešního Hrušovanského náměstí. Jak se tam dostanete? No, asi nejjednodušší cesta je metrem, C-čko, Kobylisy a dál potom autobusem, konkrétně 169 na zastávku v Kratinách. To budete v podstatě hned u té ulice v Americe. No a dnešní hádanka pro vás, abyste se mohli i zapojit. Co myslíte, proč se v Dolních Chabrech jedna z ulice jmenuje v Americe? Připomínala snad někomu Divoký západ? Nebo je název podle nějakého starého hostince, kde se přepřahala spřežení? Možná podle dostavníků? No, za chvíli to celé rozpleteme a já slibuju, že tahle Amerika je mnohem praštější, než jak vlastně vypadá. 777-937-777, tam se mnou můžete vysílat, jestli třeba náhodou bydlíte v okolí, či snad už jste někdy byli v ulici v Americe. No a podrobnosti přidám už za chvíli. Teď Poetika.

Sunrise Avenue a jejich Fairytale Gunpad. Taky Lady Gaga, anebo Jeleni, to vás čeká už za chvíli. My pojďme pokračovat v pražském Uličníkovi. Dneska jsem vás totiž vzal do ulice v Americe, kterou najdete v Dolních Chabrech, jo? No a podle zdrojů, které se mi podařilo najít, tak jde o místní jméno, které je dokonce doložené už před rokem 1920. No a to je velmi důležité, jo? Protože prostě nejde o nějaký jako moderní marketing třeba developera, ani o vtip z mapy, jo? Lidé tomu místu tak říkali už dávno předtím, než se z toho stal oficiální uliční název. No a těch výkladů, proč se ta ulice jmenuje v Americe, tak je celkem víc, jo? Ten nejfilmovější, takový řekl bych docela fantazijní, tak říká, že to kdysi dávno býval původní zájezdní hostinec, uváděný jako u Melínů, no a u něj se měla přepřahat zpřezení formanských a poštovních vozů. A jen si to představte, jo, koně, povozy, jo, prach, zastávka na cestě, ruch u hostince, no někomu to mohlo připomínat americké dostavníky. Ta druhá možnost, proč se ulice jmenuje v Americe, tak je ještě lidovější, název prý mohl vzniknout podle tehdejšího vzhledu místa. Nebylo to tam úplně uspořádané, bylo to tam takové jako provizorní výstavba, prašné cesty, kus periférie, který někomu mohl připomínat právě nějaké městečko z divokého západu. Takže, když se řekne v Americe, tak to není úplně přesný překlad dějin, je to spíš taková místní přezdívka, která vlastně přežila dodnes. Trochu hostinec, trochu povozy, hodně prachu, hodně fantazie. Proto ulice v Americe, v Praze v Dolních Chabrech. No a jak to tam vypadá dnes? O tom už za chvíli. V pražském Uličníkovi.

0: Jeleni jsou za námi a za pár minut vám zahraju na Hitradio City třeba Alesa. Pojďme dokončit příběh ulice v Americe, kterou najdete, no, v Dolních Chabrech. Úplně na okraji Prahy v podstatě. Dneska už tam samozřejmě nečekejte žádné dostavníky ani šerifa v salonu. Je to vlastně taková normální chaberská ulice v rezidenční části Prahy. Jsou tam rodinné domy, jsou tam zahrady, trochu klidnější provoz, to je pravda. No a celá ta ulice v Americe měří zhruba čtvrt kilometru. Protože tam jako v okolí bydlím a měl jsem svého času takový ten záchvat toho, že budu pravidelně běhat, tak vám z vlastní zkušenosti můžu říct, že když jsem běhal jsem ulicí v Americe, musím říct, že je to do kopce. Jo, takže vždycky nahoře, na konci té ulice mi došel dech. No, hned vedle ulice v Americe najdete třeba park svatého Václava, ale to je asi tak jako všechno, co je na té ulici zajímavého. Ku podivu, žádné americké bistro nebo restaurace nabízející pořádné americké hamburgery s přepálenými hranolkami nebo cibulovými kroužky, tak to tam není, i když by to teda bylo velmi, ale velmi stylové. Takže v Americe je dneska klidná ulice v Dolních Chabrech, ale její jméno pořád nese takovou ozměnu staré periférie. Hostinec, povozy, prach a možná jeden místní vtípek, který by byl tak dobrý, že se dostal až na ceduli. Jo? Takže dneska ulice v Americe. Já jsem vás opět vzal do jedné z ulic, které máme tady v hlavním městě. No a pokračování pražského uličníka u nás na Hitradio City vás čeká zase v příštím týdnu, v pondělí. A jestli vy máte tipy, na jakou ulici si posvítit, dejte vědět na 777 937 777.
1: Hitradio. K obědu podáváme na Hitradio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: strkovice bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: teď je otázka, čemu věřit, jo? Jestli opravdu bude 26 anebo 35, to už je takový rozdíl, že i jako oblečení si musíte vzít jiný, jo?
1: No mimochodem, kolik aplikací máš ty ve svém telefonu, které ti radí, co mám, si vzít na sebe?
0: Ano, mám tři aplikace, nicméně, jedna je placená a tu jsem přestal platit asi 2 roky zpátky. Takže tu tady mám úplně zbytečně a pak tady mám takovou tu meteoradar, když se koukám, když prší, kam ten mrak běží.
1: Ano. Jo,
0: to taky ale dost často nesouhlasí.
1: Ale tak většina z nás ty aplikace určitě využívá a určitě se do nich v těchto horkých dnech koukáme častěji a častěji. A musím teda říct, že pro ten dnešek to zatím vychází taky tak na půl.
0: No, zkrátka, Český hydrometeorologický ústav je ten jediný a jeho výpočetní model Aladin.
1: Ano. Jo,
0: tam musím říct, že Aladin zatím nesklamal, bohužel většinou tak zhruba hodinu před a hodinu po, jo? Když se podíváte na tu dlouhodobou předpověď, prostě ty to nikdo neví.
1: Tak víš, jak říkají meteorologové, 3 dny dopředu umíme.
0: Ano, a pak se vám stane přesně to, že váš mobilní telefon vám říká, dnes bude hezké počasí a vy stojíte venku a tam prší. Tak jak jste na tom vy, klidně dejte vědět a my jsme vám dali takový malý tip. Příštím týdnu nevíme. Buď hodně teplo, anebo tak nějak v pohodě. Tady je Nelly Furtado, I'm like a bird. A my jsme Hit Radio City.

0: Rico Santos a Fastboy. Těsně před 11:45. Tak přátelé, hezké poledne. Užijte si to v naší hudební společnosti. Jirka Pelnář už se chystá a bude pro vás mít ty největší srdcovky, včetně třeba tří sester. A na to se velmi těším. Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí. A zítra se budu těšit. Máme pátek a přesně v 9 tady na Hit Radio City.
1: Máme pro vás bezva plán. Svět si o jarňákách tobogán. Přijďte na party s Hit Radiem do Aquapals Praha. A navíc mají děti vstup za 1 korunu.

0: ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích ještě počítejte s více auty na Pražském okruhu od sjezdu z D5 směrem k D1 na úrovni Černáku a Štěrbohol projedete bez zásadnějších komplikací, spíše s nárazovým zdržením. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
7: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
2: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy si nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám. Ještě do 5 odpoledne pokračuje den bezpečnosti v kampusu Dejvice. Program nabízí složky záchranného integrovaného systému, ukázky nejmodernější techniky nebo interaktivní stanoviště. Nabitý program je už od rána určený nejen pro školy a školky, ale také pro rodiny a všechny, které zajímá svět záchranářů. Akce je pro všechny zdarma.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Poledne jasné, skoro jasné, jen přechodně více mraku. Teploty dnes budou šplhat na hodnoty kolem 27 až 31 stupňů a vítr slabý proměnlivý.

0: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropický vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? Taky chápu. Já jsem si dneska klimoško nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal Pelnyho ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
1: Hit Radio City,
0: tak bude horko i v noci a právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku, tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hit Rádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře. Tyjo, Kájo, tak... Škoda, že nejsi Láďa, to bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyloženě česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupujou do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Rádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Rádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste určitě viděli. Protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců, anebo obráceně u, jak to říct, jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Mark, tedy Mark Wahlberg, herec, který ho nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Ať máte taky trošku úsměvu na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom Happy People, jenom šťastný.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou jste si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás. Takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost, napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Radio 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda tak se vydáme do konce 90. let a to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Tyjo, Kájo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádného kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal v šatně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let a je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Dennis Wims, Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, není v tom sám. Boží, hele, chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo?

nechápete, ale ta hudba nás spojuje všichni dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají jako blázni, když on na to trsal celou dobu v autě. To je boží. No tak jo, tak to se těším zase zítra, co nám srdcovky přinesou. Zítra vás čekají opět v pravé poledne ve 12 hodin tady na Hitrádiu. A stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely.

0: včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Víš,

0: Tom Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Doznívající komplikace na D8 na příjezdu od Zdib dál směrem do centra. Po dopravní nehodě ještě popojíždíte zhruba 5 minut. Komplikace v podobě kolony hlásíte nadále i z D5 a Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte dál na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 tisíc dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
6: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
1: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám. Praha 7 chce odebírat přebytky elektřiny z fotovoltaiky od svých obyvatel. Může jít o sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva nebo jiné organizace. Nabízí jim vyšší cenu, než by dostali při běžném výkupu. Sama tím ale ušetří. Do projektu se může přihlásit kdokoliv a podrobnosti má radnice na svém webu praha7.cz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Většinou jasná, skoro jasná obloha, výjimečně polojasno, pršet by dnes nemělo. Maximální teploty už na letních hodnotách 27 až 31 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda, moc vám to nezávidím, doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay, zdravím na Sardinii, no a my ostatní si za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio, tak buďte s námi.
4: Hit Radio City.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Rádiu ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta. Zkus

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořad Nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby jen za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyně babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad, babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylít za talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
1: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s prominutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
0: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky 3 a z toho 2 vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor. To je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit, nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudoomáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síň slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hit Radio Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: A pozor, na trhu je nové mléko.
4: Ale?
3: Švábí mléko.
4: Ne.
3: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
4: Počkej, ne, ne.
3: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

13.37, posloucháte Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád, ale jsme na úplným jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky z ní jdou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat, tak to jsem to vzal trošku navážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Radio Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Makiba.

Kabát na Hit Rádiu. Naší hudební scéně kaváti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchal před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát, jo. A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne: prosím tě, Frato, co to děláš? Řekneš: no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně

0: opatrně. Dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Uruml tady živě ve studiu Hit Rádia.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony nám hlásíte na D8 od Odolené vody. Pokračujete dál až po sjezd k tunelům. Zdržení může být přes 15 minut. Komplikace jsou také na příjezdu D5 a na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejů.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
4: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
3: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám. Praha 10 vybrala návrh plánovaných úprav náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Podle starosty vyhlášení vítězného návrhu není rozhodnutím o konečné podobě budoucí úpravy ani zahájením jeho realizace. Naopak otevírá další prostor k odborné i veřejné diskuzi. Náklady radnice odhaduje na zhruba 300 milionů korun.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Odpoledne jasné, skoro jasné, jen přechodně více mraku. Teploty dnes budou šplhat na hodnoty kolem 27 až 31 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
2: Jirka Pelnář, Hitradio.
5: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
6: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
5: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano, také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
6: Ano.
5: Bobule a bobulky.
6: Je to tak.
5: Už jsi ten film viděl?
6: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšenej, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
5: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
2: Hit Radio City.
5: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zayn a Sia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Radio.

0: Od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože
1: ano.
0: Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký, zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako před kapela na koncertech Činasky. Budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama i by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme hrát i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K Vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň v filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tak tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakém půdu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak jako, že dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, hezky. Tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli a už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už ne. Máš se sebou pořádnej
1: mistr? Tam právě budu mít normálně kapelu, mám, já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákový 20 set a bubeníkovi Badymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 2,60. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Badymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svojí další sestavou. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondřeje Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom elektropopu. Jo, ono je to asi jako
1: je to
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň K Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou v zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko tady odbočím zpátky k výdesce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některý texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očepovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to by bylo líto zase.
0: Velmi upřímný Ondřej Roml. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako, takovýhle řeči už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No, já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé. To znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je taková, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí třetině té písničky, když to graduje, a tam je takový jako spochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme někdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat, a vlastně ne, teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz, prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků, já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hit Rádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Looprem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Čitanskama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu, na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Jurumel, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K Vinohradům.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za

0: 12.90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12.90 a rajčata keříková s apkou za 27.90. Albert.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne přejeme. Barandovský most, v těchto chvílích hlásíte delší zdržení kvůli dopravní nehodě směrem do centra, tady se popojíždí kolem 7 minut. Další popojíždění v kolonách je na D5 už od Loděnice, taktéž kvůli dopravní nehodě v koloně, ale pokračujete i na Pražském okruhu. Silný provoz je v Karlovarské a Bělohorské ulici, tady je zdržení kolem 5 až 7 minut a nehoda před Bubeneckým tunelem brzdí provoz v ulici Holešovi. No a i pro dnešní odpoledne dál platí, pište nám SMSky nebo nechávejte hlasovky na WhatsAppu 777 937 777 a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: It's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Hledá se vánoční strom pro staroměstské náměstí. Fotky nebo popis stromů je možné zasílat na e-mail pořádající agentury Tajko. Ten, kdo vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Vánoční strom na Staromáku by se měl letos rozsvítit 28. listopadu. Trhy pak v centru Prahy potrvají od rozsvícení stromu do 6. ledna. Týrání v psím hotelu v Praze Libni odhalili veterináři. Psi pobývali většinu dne v nepřítomnosti chovatele v malých klecích a ven mohli jen na chvíli, a to ráno a večer. Inspekce předá podnět pro porušení zákona na ochranu zvířat Praze 8, ta rozhodne o pokutě. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 tisíc korun z letošních 22,5 tisíce, píší o tom Novinky.cz. Návrh připravilo Ministerstvo práce. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
0: Fotbalový servis.
7: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slavie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
1: Asi pravděpodobně více mraků, než se pro dnešek čekalo. Většinou je obloha oblačná, polojasná. Na večer ale by měly mraky opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se zatím pohybují kolem 28, ale šplhat ještě mohou na 30.

0: Dvě minuty po třetí a zase jsme v tom spolu. Jak jste zvyklí, je s vámi Dominik, taky Kateřina Pechová. Taky Vincent Navrátil. No tak dneska je to na nás. A kam budeme hrát? Přátelé, nikdy nejste s náma sami. Budeme hrát na krč, protože je to tam na kraťasy. To poslední a první blbej for, pardon.
1: Hit Radio City.
0: Bruno Mars jako první hit, to nám jde. Hezké odpoledne, hezký čtvrtek.

16 hodin a 10 minut k tomu. Hezké odpoledne, Praho. Hezký čtvrtek. Budou se vystavovat klenoty. Ne ty od Katy Perry, ale ve Vladislavském sále Pražského hradu budou opět vystaveny. Podívejte se do diáře od 18. do 28. září. Myslíte, že jsou pravý? Já jsem nějaký podobný viděl na Temu za nějakých 120 korun. Proč se vůbec bavím o tom, jestli jsou nebo nejsou pravý? Ono, vemte si, kdo od těch klenotů má klíče, to je parta. Petr Pavel, jo. Andrej Babiš, Stanislav Přibyl, to je arcibiskup pražský samozřejmě, Miloš Vystrčil, Tomio Okamura. Hele, to je parta, který bych nesvěřil ani Airbnb, natož klíče od klenotů. Hit Radio City. Baby, ale Farben, náš DJský klenot.

0: Na Hit Radio City, kamrat, 15 hodin, 16 minut k tomu. To už je doba, kdy pár z vás Pražáků končí v práci, že? No, my tady odpoledne začínáme, ale na tu cestu z práce se vám mrknem trošku hlouběji.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne, možná už jedete domů, protože večer fotbal. Tak v těchto chvílích se už začínají plnit některé tahy, například příjezd od D8, od odolené vody dál do centra, ale také výjezd z metropole k Belskou ulicí. Připravte se na delší kolony. Několika kilometrová kolona se táhne také D5 od Loděnice až na Pražský okruh. Po pojíždí Barandák a do Břízká ulice v centru metropole nabíráte zpoždění kolem 5 až 7 minut v Letenském tunelu a jeho okolí. A také Vilzonova ulice. A podíváme se i za vámi.
0: Píše nám Marcel, po pojíždění klasicky u Želivského, jo, tam se to táhne vždycky. Tam je to celý rozkopaný, máte si přičíst k svý cestě ještě 5 minut. No tak cesta domů je vždycky delší, k tomu ještě 5 minut, hlavně dojedete v pořádku. Každopádně Marcela si ukládám, protože i dneska rozdáváme 2000 na plnou nádrž. Kamarádi, stačí napsat nebo nahrát hlasovku na 777 937 777. A my vám zaručíme každý den plnou nádrž. Někomu z vás, kdo nám dá dopravní informace. Za chvilku jsme zpátky i z Hity.
1: Praho, chystej plavky! City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
3: Ta hitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalace.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: John Newman, přesně o půl čtvrté. Vy posloucháte Hit Radio City a za to hezký odpoledne. S vámi je Dominik a řekněte mi, co se to na nás zase řítí. No zítra, co nás to všechny čeká, jestli nevíte, o čem mluvím, kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když zapomněl přiznat nějaký 3 byty. Jo, komu z nás se to nestalo? V pátek se chystá věc osvětlit na tiskové konferenci. Z jednání pražského zastupitelstva se omluvil, nebyl účasten, si chystá teda to vysvětlení na zítřek. Hele, my ty politiky známe. Co nás zítra může potkat? Jak by to mohl osvětlit? Tak třeba když dělal přiznání, mohl mít virózu, že jo? Nebo nejsou to byty, ale jsou to 3 krabice od vína. Omyl, jiný účto, jiný DPHčko. Žádný byty nemá a ta částka taky nesouhlasí, to by mohl říct. Nebo ty byty dát do holdingu? Jo, já už vím, nechal nájemní smlouvy k bytům kolovat hospodě, to zabírá.
1: Hit Radio City.
0: A tohle zabírá na vás? Posloucháte Hit Radio City, další hity už vám nesem. Chris Rea.

Taste the Feeling, který si vzal do parádičky Avicii, jo, je to tak, 15 hodin 39 minut. Vy posloucháte Hit Radio City a možná dneska stáli v koloně. V poledne u Reslovy ulice. My vám řekneme proč. Ona tam probíhala pieta. Dneska je to totiž 84 let, co výsadkáři, kteří spáchali atentát na Heydricha, vedli svůj poslední statečný boj. V pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Rezlově ulici objevili z gestapa jejich úkryt. Dokázali tenkrát, že Češi mají statečné srdce, dokážou bojovat za tuhle zemi až do úplného konce. Jsou události, na které by se zapomínat nemělo. Na tom se shodneme. No a tohle je jedna z nich, přátelé. Dnes 84 let. Díky nim jsme tady. Díky nim na vás teď můžu svobodně mluvit. Vy se vracet z práce za lidmi, který máte rádi. To jste ani nevěděli, za co všechno může být vděčný, zvláště dnes.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.

0: čerstvé jako z Kauflandu.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

Dámy, říkejte si, co chcete. Když jste Španěl, zpíváte, tak máte z poloviny vyhráno. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin k tomu 51 minut. Za chvilku se vrhneme na zprávy. Taky připomínám, 2000, plná nádrž. Informujte nás, jak to vypadá na cestách, kde zrovna jste, co děláte. Jste naše dopravní hlídka. A tak 777-937-777. A slyšeli jste správně, natankujem vám každý den plnou. Docela ještě Disturbed, hezké odpoledne.

0: půlnoční, ale od Miley Cyrus posloucháte Hit Radio City. Už za minutu je tady čtvrtá hodina, přejeme hezké čtvrteční odpoledne, no a ať ta cesta z práce ubíhá co nejhladkej, ne, jak se to skloně, nejhladšej.
1: Tak.
0: Hladký, hladšej, nejhladšej.
1: Hladší, nejhladší.
0: Já se pohladím. Dobrý. A pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, tak hladké to moc není, tedy pokud jedete od D5 stále. Dlouhá kolona, která pokračuje až na Pražský okruh, to je klasika, je to kvůli pracím na silnici v celé oblasti, i na samotném okruhu pak popojíždíte minimálně 15 až 20 minut. Stále se táhne kolona od Odolené vody D8 na příjezdu do metropole, důvodem je menší nehoda u zdib. Kolony v Bubeneckém tunelu a pak v Letenském tunelu a jeho okolí v celé této oblasti nabíráte zpoždění minimálně čtvrt hodiny a připomenu ještě dlouhou kolonu, která se aktuálně táhne od Černáku po Štěrboholi, nebo tak na Baranďáku, také na směrem do Dobříské ulice. Tady to odhadujete zatím na 15 až 20 minut. Vaše dopravní info nám napište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Stále máte možnost vyhrát plnou nádrž.
0: Ať se jede hladčejč, tak to je.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. České korunovační klenoty budou letos k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září a jako první si klenoty pak prohlédnou školní třídy. K vidění bude zdarma také doprovodná výstava Habsburkové 500. V Česku se školili čínští vojenští experti. Kvůli tomuto zjištění ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. Spolupráci s experty z Pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích je většinou výborná. Mírně zhoršená jakost je na třech místech, Písník v Bakově nad Jizerou, jezero Ostrá na Nymbursku a přírodní koupaliště Vyžlovka u Prahy. Koupání tady ale omezené není.
8: City Extra.
1: Zítra a v sobotu nahlédneme do fascinujícího světa geologie. Dozvíme se, k čemu geolog využívá dron nebo proč sebou nosí kladívko a kompas. Další program akce Geologický den 2026 nastíní Zita Bukovská, vedoucí odboru regionální geologie.
10: Mohou si vyzkoušet rýžování českých granátů, podívat se na horninové vzorky pod mikroskopem, nebo si zkusit skládat kostry pravěkých zvířat, mohou zkoušet modelování toku v korytě řeky, nebo ochutnat a zkoumat vlastnosti českých minerálek. Nedílnou součástí bude také ukázka vrtné soupravy a vrtání do zemského povrchu.
1: Program bude v areálu České geologické služby na Klárově probíhat zítra od 14. do 18. hodiny a v sobotu pak od 9 ráno do 6 večer. Dnešní odpoledne proměnlivé, obloha zatím zůstává polojasná, místy oblačná. Čeká nás velmi teplá noc, teploty budou klesat pouze na 19 až 16 stupňů, většinou bude skoro jasno. No a zítra parný den 32 až 34 stupňů a většinou skoro jasno.
8: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Máme 3 minuty po 4. hodině, je tady s váma Dominik Vršanský. A taky bych se ještě Lucie zpětně zeptal. Počasí si říkala jasně v 6 hodin. Řekni nám to takhle jako prakticky. V 6 hodin můžeme na terásky.
1: No na terásku, pokud chceš koukat na fotbal, tak musíš na terásku už teď.
3: Už teď, abych vyrazil.
1: No, abys chytil nějaké místo.
3: No a Mikča, bunda, kraťa si můžou být.
1: Já si myslím, že to zvládneš.
3: Já půjdu domů se koukat, ale vy, co máte kamarádi, tak je vemte a bude to fajn. Od 6 hodin fotbal, ale to není všechno.
7: Hit Radio City.
3: Do té doby přece hrajeme hity. David Guetta, hezké odpoledne.

Poppy a Lozoniu. Posloucháte Hit Radio City. Hezký čtvrtek. Existuje málo melodií, které nám okamžitě dokážou vykouzlit úsměv na tváři. Tohle znáte? Yeah. Mileniálové, taky máte husinu? Tohle by jsem si mohl jenom užít minutu s váma, jak každý vzpomínáme, když jsme poprvé viděli příběh Hraček 1, potom 2, 3, 4, už jako rodičové, no a teď 5. Do kin jde dneska příběh Hraček 5. Kultovní animák se vrací po dlouhých 7 letech po předchozím díle. Po takové době je jasné, že hlavním tématem nebude nějaký zlý soused, ale boj klasických hraček proti tabletu. Proti vymoženostem. První recenze jako docela dobrý, 80%, jo, pějí chválou a možná taky souhlasíte s Tarantinem, že to měla být trilogie. Měli to ukončit třetím dílem, hezky to bylo vypointovaný, no, berme to jako takovej bonus, jako takový DLCčka. U příběhu Hraček není ty radosti a husiny normálně, to nemám husinu ze sebe, že teď mluvím, ale z toho podkresu neustále, hele, příběhu Hraček není nikdy dost. A vlastně je fajn, že se to ponořilo i do toho světa, ať už sociálních sítí, tabletů, velkých tabletů, co třímají naše malé děti v ruce. My máme výčitky jako rodičové samozřejmě, vyčítáme si každou minutu, co jim dáme, řešíme to různými způsoby, jako omezený čas, různý zámky, rodičovský zabezpečení. Jak to řešíte vy? Jste v tom ještě striktnější? Klidně mi nahrajte hlasovku 777-937-777 na WhatsApp nebo napište zprávu. Dneska v kinech příběh Hraček 5 a já myslím, že generace se střídaly i na téhle kapele. Pro někoho šlo úplně o první koncert. Divoký byl na Hit Radio City. Hezký odpoledne. Pořád na tabletu, kdyby si malovali.

0: nebezpečná Dua Lipa, kamarádka Evy Farné. Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 19 minut k tomu a doufám, že mi to tady bude cinkat ještě více na 777-937-777. Nahráváte hlasovky, posíláte zprávy, kde to jede, kde to stojí, tak v tom pokračujte.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Ve hře je totiž stále plná nádrž, tak pojďme tedy na silnice. Menší nehoda na sjezdu z D5 na Pražský okruh směrem k D1. Tady se zdržíte minimálně čtvrt hodiny, a to už od D5 od Loděnice. Opačný směr na úrovni Ořechu, nehoda směrem k letišti. Tady jste hlásili 10 minut. Také Kbelská ulice, oba směry kvůli dopravní nehodě zdržení kolem 10 minut a popojíždíte už také v centru metropole. Plní se Letenský tunel, jeho okolí Vlzanova ulice, taktéž v obou směrech, a také okolí Tančí domu nebo Ječnák IP Pavlova, tady už taky hlásíte minimálně 10 minut. A co naše posluchači, prosím tě Dominiku, pojďme se na to podívat, jak to vypadá.
0: Chodí to tady, ale jedna zpráva, hlasovka přišla na můj telefon, tak já to pustím takhle na mikrofon.
3: Ahoj, zdravím všechny z Hit Radio City, jenom bych chtěl říct, že Vltavská stojí dneska, takže možná je lepší nápad skočit do té Vltavy a doplavat to. Aspoň se člověk osvěží, ne? Tak jo, ale Povltavská, říkám, stojí. A je škoda, že dneska Vincent není. Ten je fakt nejlepší. Ahoj.
4: Kdo to mohl být?
2: No, kdo to asi mohl být? Co myslíš? Já bych měla jeden tip, ale...
0: Netuš, no děkujeme za zprávu, nevím.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: Chcete rodinnou vstupenku do Aqua Palace Praha? No tak pište, jsem nepoužitelný na 777-937-777. Pošlem celou rodinku se čvachtat, pokud dáte 10 otázek. Lživě. Teď už Mika, hezké odpoledne.

0: Relax a Take It Easy. No to jsou rady, které se vám teď budou hodit. 16 hodin a 30 minut k tomu přesně. S vámi Dominik a vy posloucháte Hit Radio. Jo, proč máte relaxovat? No, protože před vámi 10 otázek, konkrétně před Markétou.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj, Markéto.
2: Ahoj.
0: Ahoj. V dobrém rozmaru, protože už jsi doma, si říkala.
2: Ano, ano, ahoj.
0: Ahoj, už máš dneska padla.
2: Jsem připravená, těším se, mám padla.
0: Nepoužitelné znáš.
2: Co mi to musíš dělat?
0: Nějaký dítka, nějaký poradci?
2: Ne, radši ne.
0: Radši ne, zvládáš věci sám.
2: Že by mi poradili dobře.
0: Hele, soběstačná ženská, tak to má bejt. Tak jo, 10 otázek před tebou, odpovídej jenom špatně. Žádná odpověď se nesmí dvakrát opakovat, je to jasný?
2: Ano.
0: Já si ještě nastavím stopky, aby to nebyla stopka potom, protože dneska jsem tady na tebe sám, ale všechno budu kontrolovat, všechno budu stopovat, začínáme teď. V kolik hodin dneska hrajeme hokej? Teda fotbal.
2: 12:31.
0: Jak se jmenuje náš kapitán?
2: Kopačka.
0: Jak dělá skřivan?
2: Havas.
0: Jmenuj hit kapely Hodiny.
2: Pelíšky.
0: Odkud pochází čaj Senča?
2: Z Afriky.
0: Jakou barvu má zlatá rybka?
2: Fialovou.
0: Zakřič nejvíc, jak to dovedeš.
2: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
0: Zabroukej píseň Ztrácíš.
2: Ztrácíš mobil každý.
0: Dobré, doplň název show. Česko-Slovensko hledá...
2: Ryby.
0: Kde se nachází Aquapalas?
2: Kupově.
0: Stop! Wow. Vždycky jsi tam měla takový zásek u těch odpovědí, ale oni přišli. Co vím, ani jedna se neopakovala. Dobrý, dobrý. Můžeš mi ještě jednou připomenout, jak dělá skřivan?
2: Hav, hav.
0: Ne, ty jsi křičela píp, píp. To si pamatuju.
2: Vím, že jsem tam dělala tak hav, hav.
0: Každopádně možná to ani nevíš, ale tenhle týden, i to, že máš nejhorší čas, tenhle týden 52 vteřin, 24 setin, nic neznamená, protože Aquapalas Praha nám tady dali lístky na celý týden a i ty vyhráváš!
2: Děkuju, tak to je super, děkuju.
0: Je to super, tak hlavně vem někoho blízkého, vem rodinku, pořádně si to užijte. Jestli tě ještě někde s celou rodinkou můžu pozvat a vás ostatní samozřejmě také, je to v sobotu 20. června v Aquapalas Praha na City Pool Party. Hele, kdy? Prostě tam doražte dopoledne klidně, na co se můžete těšit. Letní poolparty, atmosféra, animační program Hit Radio City. Zábava pro děti, dospělé, určitě si to užijete. Tak kdyby náhodou jste měli čas rovnou v sobotu, vidíme se tam. Jsi tam ještě nebo už? Jo, kašleš na to.
2: Jo,
0: kašleš na to. Já jsem jenom tě pozval na party a ticho. Na to jsem zvyklý.
2: Tak... Děkuju.
0: Měj se krásně, Marky. Ahoj.
2: Muziky, ahoj.
0: To byla dnešní Markéta a zítra poslední možnost ve stejný čas na stejném místě vzít celou rodinku do Aquapalas.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

Asylum. Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a k tomu dejte 40 minut. Hezké čtvrteční odpoledne. S vámi je Dominik, který narazil, i když se v tom online prostředí moc nepohybuje, na něco zajímavého. Schválně, slyšeli jste to? Meal prep. Tak se teď prej totiž říká vaření. Jasně, angličtináři ví, meal prep, preparation, prepare teda, meal prep. No ale tak tam to nekončí. Ono kuchaři si dneska neříká jako chef. Prý jsou to food creatři. Food creator. Já nevím, jestli musí mít člověk tedy nějaký vzdělání k tomu, aby si prostě mohl říkat dneska kuchař, ale food creator zní lépe. To bude asi ten důvod. Tak pokud byste své zaměstnání psali těmito anglickými slovíčky, co byste dělali? Jaké je vaše zaměstnání a jak byste ho obsali anglicky? Já bych byl, doufám, talkmaster, nebo shit talker, nevím, napište mi radši vy, na náš WhatsApp 777-937-777. Co děláte a jak by se to jmenovalo? Připomínám, kuchař, food creator, já Tom, content creator, talkmaster, of course. And next songs are going will be in this weather, Linkin Park, after a minute.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Řešili jsme spolu, že si dneska kuchaři říkají food creatorsi. Jíťa psala.
3: Nocí město září, píseň zpívá douší.
2: A další taky, vrhneme se na to.

Za pár minut pátá hodina. Tohle byly Jeleni na Hit Radio City. Hezké odpoledne. S vámi je Dominik a pročítám, prodírám se vašimi zprávami. Tak kuchaři si dneska říkají food creatři. Každý povolání, které je klasický, se dneska dá přeložit do angličtiny. Myslím, že u food creatorů, kuchařů je to zbytečný, ale zeptal jsem se vás, co děláte a jak byste to přeložili. Napsala třeba Jíťa, já jsem psí kadeřnice, tedy dog groomer. To zní jako nějaká superhrdinka. A ještě víc jako superhrdinka, to zní pokladní vlačky. Napsala, že je cash for food taker. To jsou fakt Avengers neskuteční. Taxikář Michal, drunk people taker home. To je parta. Myslím, že dohromady takhle Avengery dáme. Imagine Dragons ještě docelý. A pak na cestu. Hit Radio City.

0: už za pár vteřin je tady pátá. Nebudem zdržovat, pojďme na ty cesty. Posloucháte Hit Radio City.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Komplikace jsou na dálnici D6, pokud vyjíždíte na Karlovy Vary 26. kilometr. Tady stojí doprava kvůli požáru vozidla, počítejte s komplikacemi a narůstajícím zdržením. To stále hlásíte také z Pražského okruhu, už od Zličína vjedete do Kolony. Došlo tady k dopravní nehodě, po pojíždění je minimálně 20 minut. Opačný směr, směr tedy k letišti, od sjezdu z ulice k Barandovu, i tady hlásíte minimálně 15 až 20 minut, no a připravte se na popojíždění na výjezdu z Pražského okruhu na D1, pokud jedete na Mirošovice. Tady zatím přerušovaná kolona a pět minut v ní. Ještě se podíváme za Martinem.
2: Ahoj, tady Martin, jedu z Klikatý na Peroutkovou, Peroutková od Klikatý, tak 2 až 3, stupeň, dá se to. Jo, zatím ahoj.
1: Tak jsou i místa, kde se projíždí relativně dobře. Napište nám také SMS-ku nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Stále totiž máte možnost vyhrát plnou nádrž.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin u dnešního City Drive, zdraví Lucie Daňková. Už po víkendu začne technická správa komunikací pracovat na chystané velké letní rekonstrukci Kbelské. Dělníci začnou s osazováním dopravních značek, co bude následovat, popíše generální ředitel společnosti Filip Hájek.
8: My začínáme s těmi dopravními opatřeními 10 dní dopředu, protože 10 dní dopředu rozmístíme značky o vyparkování aut z ulic, které potřebujeme po dobu rekonstrukce Kbelské zkapacitnit. Je to třeba ulice Kolbenová, nebo to jsou některé ulice v Satelicích, kde se mění dopravní režim.
1: Poslední školní den TSK práce v Kbelské přeruší a vyhlásí stop stav. Práce by měly být zastaveny do následujícího dne.
8: 26. v pátek, kdy končí škola, začínají prázdniny, spousta lidí již pojede na dovolenou a proto jsme se rozhodli, že od 12.00 toho dne my máme stop stav. Nebudeme nikde v ulicích, nebudeme tam dělat žádné opravy, žádné sekání trávy, žádné stavění dopravních značek. Chceme opravdu ten pátek mít klidný, aby všichni, kteří se potřebují dostat z Prahy, se v klidu z Prahy dostali.
1: Práce se naostro rozjedou 2. července, pracovat se bude v unikátním režimu. Jak dlouho tady dělníci zůstanou?
8: 45 dní v režimu 24/7, což je v Praze unikát. Podařilo se nám z hygieny získat výjimku. To neznamená, že tam těžká technika bude celou dobu, ale přes den tam bude ta těžká technika, hlučnější práce. Přes noc budeme dělat ty méně hlasité práce, jako opravy svodidel, opravy kanalizačních pustí. A to, co to bude znamenat, bude tam 150 v noci a 250 lidí ve dne tu rekonstrukci provádět.
1: Jak budeme v okolí Kbelské v době oprav, tedy od 2. července jezdit auty, nebo jak pojedou autobusy MHD, to najdete v celém povídání na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. V průběhu večera ještě více mraků, oblačno, místy dokonce zataženo, ale čekáme do rána pak vyjasnění, skoro jasná obloha. Velmi teplá noc je před námi, 19 stupňů, to jsou noční a pak i ranní teploty, slabý proměnlivý vítr. K tomu páteční den bude tropický, jasná, skoro jasná obloha, slunečno, jen přechodně více mraků, slabý proměnlivý vítr a maxima 32 až 34 stupňů.
7: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: A je tady jenom Dominik. Kdo nás poslouchá už pár minut, tak ví, 17 hodin, 5 minut k tomu, ani ne hodina nás dělí od toho zápasu. Teplá noc, takže do hospody vyražte klidně v kraťasech, tričko s krátkým rukávem, dobrý. Na cestu zpátky nás bude hřát měsíček, anebo něco, co bude kvasit ve vás.
7: Hit Radio City.
0: Protože co? Show musí pokračovat. I ta naše odpolední kvíni na Hit Radio City. Hezký čtvrtek.

DJO. Posloucháte Hit Radio City, 17 hodin, 12 minut k tomu. Já jsem se zakoukal na Stranger Things u toho. Sívětivej čas dneska na ten fotbálek, co říkáte? Už za pár desítek minut od 18.00. Dneska fotbal proti JAR. Jasně, můžeme zahrát Jary, jo. Ale ono, JAR znamená u té české kapely jednotka akademického repu. Dneska poslaneckýho repu, proto už ani nehrajou. No ale u toho to nekončí. Většinou totiž existuje spousta kapel, u kterých si řekneme, jasně, třeba Činasky. My máme rádi víno. To budou čínský lyže. Milujeme krásné ženy a zpěv. Jenže ona je to postava z díla Charlese Bukovského. Nebo když jsme u vína, tak pražský výběr. Pamětníci ví, ten zas dostal svůj název právě podle tehdejší značky levného krabičáku. Ale stejně si ty Jary dáme, nebojte. Protože dobrý hity prostě nestárnou. Hezké odpoledne, JAR. Teď už máme nárok, 17 hodin 13 minut, buďte pohodlní.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: Myslím, že to tempíčko je adekvátní tomu, jak spěcháte na fotbal. 17 hodin 20 minut a držíme klukům palce a vám, ať dorazíte v pořádku, mrkneme se na cesty.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, pokud ale najíždíte do Prahy D5, tak si moc nepospíšíte, zaseknete se spíše v koloně, která se táhne až po Pražský okruh, i ten samotný kvůli několika nehodám popojíždí na úrovni Nočan a Ořechu od D5, tedy tady je to minimálně na půl hodiny od Loděnice, taktéž Pražský okruh od Zličína, i tady se připravte od Rozvadovské spojky na popojíždění, no a opačný směr nehodu nám hlásíte na úrovni Ořechu a popojíždíte už od Lochkovského tunelu. Baranďák do Břízka směrem do centra 5 až 10 minut v koloně, zlehka, opravdu ale jen zlehka, polevují kolony na Černáku směrem na Štěrboholy a v opačném směru na úrovni Štěrbohol. No a dopravní hlídku držíte s námi i vy?
0: Napsal Jirka, Radlická směr do centra, pomalu popojíždějící kolona na cca 15 minut, no tak snad už se to podařilo prošťouchnout. Rozhodně můžete ještě stále napsat na 777-937-777. Už za chvilku najdeme někoho, komu doplníme nádrž 2000 korun na benzín nebo na co jezdíte. Zkrátka, naše dopravní hlídka nikdy nepřijde zkrátka. Tak pište nebo nahrávejte hlasovky.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A pozor, na trhu je nové mléko.
5: Ale?
4: Švábí mléko.
5: Ne.
4: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
5: Počkej, ne, ne.
4: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, megodrahá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Jo, 17.31, Alex Warren, jasně. Další jedna hit Radio City, ale já tady něco vybírám. Komu pošleme tu dvojku?
1: Jsme hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
0: 2000 na benzín. Každý den. Vy jste naše dopravní hlídka v ulicích Prahy. Píšete na 777-937-777, kde to jede, kde to stojí, kde zrovna jste, co děláte. Zkrátka, my máme oči a uši všude, díky vám. No a tak si zasloužíte samozřejmě výplatu. Jenom teď nevím, ale vím. Gratulujem Jirkovi! Už jsem mu napsal právě teď. Dnešní dopravní hlídka je v rukou Jirky a posíláme mu 2000 na dotankování pohonných hmot. Zítra v tom samozřejmě budeme pokračovat. Tak mějte oči na šťopkách a díky za každou zprávu.

without you. Prosím vás, kde se prodávají tyhle hlasy? Neskutečný. Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio City, 17 hodin 39 minut. S vámi je stále ještě Dominik a pojďme k dalšímu pěveckému hlasu. Bryan Adams bude v brněnském divadle. Proč o tom říkám pražském rádiu? Nebojte, na konci roku bude Outučku, myslím, že dokonce dvakrát. Zkrátka my Pražané se ho můžeme nabažit naplno, ale v Brně to bude v divadle. Ono se říká, že divadlo se hraje dobře, špatně a v Brně. Tak doufám, že v případě Bryana Adamse to bude dobře, protože on si zvolil pro brněnský Janáčkovo divadlo Unplugged koncert. To znamená, ano, takový to na akustiky, z elektrických kytar a podobně. Už 22. června, přátelé, pokud chcete zažít Bryana Adamse trošku jinak, to je příležitost. No a příležitost má každá kapela, která už koncertuje desítky let. Co s tím repertoárem dál? Lidi chtějí furt ty stejný hity. No tak bude uděláte právě Unplugged, že? Trošku překombinujete. Unplugged anebo Symfoniák, to je dražší.

0: nejnákladnější záležitost. Ono, tyhle Unplugged diváky byly, myslím, poprvé na MTV a tam to byla většinou cesta do záhuby. Nirvana a, myslím, nejznámější Unplugged divák. A symbolicky v doprovodu Kurta Cobaina se loučím i já. Nebojte, zase zítra ve tři. Nalaďte si nás 2000 na plnou nádrž, nepoužitelní, všechno bude. A dneska držíme těm klukům palce. Fandíme Češi!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: vnímat.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Hit Radio City.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z Pražského okruhu od sjezdu z D5, ale také na příjezdu D8 dál k tunelům směrem do centra. K Bilská ulice na úrovni Hloubětína a více aut hlásíte stále z centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv, stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
5: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
2: Prokop se z dnešního jednání omluvil, kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
6: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým info.

Tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci a taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates.

0: Tohle dobře znáte, Real to Real, I Like to Move It. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I Like to Move It je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvy, jako ti lvy, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice. V rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80-ky, 90-ky, hity milénia. A to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

A taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Ricci. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroka je připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Francegal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika. Řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Rádiu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

hrává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hitrádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila Jihoafrické republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryan Adams my pro vás na Hitrádiu máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love. Velká romantika.

0: Takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: When I was

0: Honza.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

Na výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice, hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání a teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

youtuber ako Moon, Oge, More nebo Vítek. Čekáte youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

0: Porque te vás a Master Boy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou, kdy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: This is Sharon. Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno, mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou, no a nakonec je to vyrovnaný výsledek, 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí, příště to bude ale hodně těžké, v Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Kelly Strike Me nebo Darude Sandstorm, to jsou další hity, které pro vás máme.

tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Darude The Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Radio uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours, což byla věc, která získala řadu ocenění a dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Hit Radio.
0: Hit Radio.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: Baz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.